0: počasí.
1: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přeháňky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další maky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
0: Radio Hana, okruh Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

what I say. Guitar talking.

0: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
1: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Vítejte u zpráv. Olomouc bude plná absolventů Univerzity Palackého o tomto víkendu. Nejstarší univerzita na Moravě uspořádala takto velké setkání naposledy před 10 lety. Setkání stovek absolventů je propojené s kulturními akcemi v Olomouci a začne již v pátek. Podrobnosti má upol.cz. Řidiči, cesta autem je stále dražší. I Olomoucký kraj zaznamenal, co se týče pohonných hmot, velký cenový skok oproti minulému týdnu. Litr Naturalu 95 tu nyní koupíme v průměru za 43,30 a minulý týden byl o 2 koruny levnější. Podobně v Olomouckém kraji zdražila i nafta na 47,90 za litr. Bude část zdravotnictví Olomouckého kraje ve společných rukou Agelu a hejtmanství? Zastupitelé Olomouckého kraje budou 21. září jednat o vzniku společného podniku se skupinou Agel. Ten by provozoval nemocnice Přerov, Prostějov, Šternberg a Jeseník. Agel by měl v příštích 10 letech investovat do nemocnic v kraji 3 miliardy korun. Společný podnik by měl začít fungovat příští rok, píše o tom Metro.
0: Hlas lidu.
1: Jaké jsou doma vaše rozhovory ohledně mobilů? Nový průzkum MNS ukázal, že 3 z 5 dětí zažívají doma při rozhovorech o používání telefonů napětí. Více než polovina by přitom uvítala nekritický zájem ze strany rodičů o tom, co na telefonu dělají. Tak jen takový tip na odpoledne, až budete s rodinou.
0: Sport.
1: O soupeřkách do finále má jasno na tenisovém Grand Slamu US Open česko-americká dvojice Katka Siniaková a Taylor Townsendová. O titul v deblu se na newyorském betonu střetnou s američankami Krugerovou a Montgomeryovou. Duel je v plánu v pátek v 18 hodin našeho času.
0: Počasí.
2: Pátek ráno může být ještě šedivá obloha a dešťové přeháňky sem tam. Teploty 21 stupňů Celsia, no a víkend, přátelé, ten bude jako ze škatulky. Meteorologové pro nás od soboty do neděle namixovali parádní koktejl sluníčka a teplot kolem 25 stupňů Celsia. Deštníky můžete s klidným svědomím nechat doma, protože další maky dorazí až v neděli večer. Víme, jak bude, pátek polojasný s přeháňkami, víkend skoro jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů ve stínu.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Krásné páteční ráno, jsme moc rádi, že nás posloucháte hned od probuzení. Nový den je tu a my už přesně víme, co všechno přináší a s kým dneska budeme slavit. Je tu naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Pro doma.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
8: Na kráji
9: Mami, co jsme vyhráli?
10: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
11: Skonto nábytek.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
16: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrok.

0: hostem. Vydáme se na jednu hodně zajímavou cestu. Naším cílem je vysílač na pradědu. Tak volume doprava, ať nám nic neuteče.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
3: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
2: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
3: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
2: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
4: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výhled na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
2: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
5: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
6: U Bivoje všechno je.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
11: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
13: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
14: Dentální hygiena v Kajaklinik v centru Olomouce. Kaja Clinic přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaclinic.cz v Olomouci.
15: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
16: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
15: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: a Maronto. Tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Na rok máš nárok.
3: Skyrock.
2: Ráno na Skyrocku.

0: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Mlsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
0: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
13: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
14: Skyrock.
13: Dobré ráno.
14: Skyrock.
13: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
15: Neseme vám zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pátek 11. září. 8 lidí a jednu firmu obžalovalo Olomoucké vrchní státní zastupitelství v kauze Autostráda. Případ údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Skupina obviněných měla za účelem zisku šidit materiál a technologické postupy. Kauza se týká politiků, úředníků a podnikatelů. Vypukla v roce 2023 zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu na krajském úřadě v Olomouci, dále na Přerovské radnici a ve stavebních firmách a na správě silnic Olomouckého kraje. U 5 ze 13 původně obviněných už soud schválil dohody o vině a trestu. Jeden z největších klenotů Olomouce býval kdysi obyčejnou skládkou. Řeč je o olomouckém rozáriu na třídě 17. listopadu. Návštěvníky v něm potěší přes 4,5 tisíce růží, funguje přes 50 let a nyní o rozáriu najdete článek na webu report.cz. Řidiči, od příštího roku bychom se mohli dočkat jednodenní dálniční známky platné plných 24 hodin od nákupu, nikoliv jen do půlnoci daného dne. Tuto úpravu nově řešila sněmovna a poslala ji do třetího čtení. Téma dále sledujeme. Sport. Jak se připravují hokejové kluby z našeho regionu na novou sezónu? Včera se ukázali ve dvou utkáních a tady jsou výsledky. Prostějovští Jestřáby přemohli 3-2 po samostatných nájezdech Kroměříž a Bobři z Valašského Meziříčí vyhráli 5-4 nad Uherským Brodem. Počasí.
16: Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat. Denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
17: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
16: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z Prostějova pro vás právě teď. Dobré páteční ráno. Policie v Olomouci na Šlechtitelů poblíž Holického lesa, také na obchvatu města u Nemilán, 272. kilometr D35. A ranní provoz má policie v Merku, také ve Valmezu na Nádražní ulici. A pozor na nehodu tří osobáků na výjezdu z Prostějova na Kostelec na Hané za odbočkou na Smržice. Šťastnou cestu s námi.
18: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
19: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
20: Posloucháte Skyrock s

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pátek 11. září. Dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den slaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu? Tady je.

0: všechno nejlepší.
1: Skyrock kalendárium.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyšitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
10: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland. Skonto
13: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
15: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
6: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický.

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Baví nás bavit vás. I v pátek.
14: Skyrock.
15: Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník. Český statistický úřad dnes zveřejní data o vývoji počtu obyvatel České republiky za letošní první pololetí. Během dne se tak dozvíme data o tom, kolik dětí se u nás narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich k nám přistěhovalo. Povíme vám to.
0: Sport.
2: Tentokrát to hokejovým Pardubicím v Lize mistrů nevyšlo. Ve třetím zápase prestižní soutěže si připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipala Penranta a padlo 2-3.
0: Počasí.
3: Po prázdninovém suchu vítáme jakýkoliv déšť a dneska budeme mít zahrádky perfektně zalité. Víme, jak bude na Moravě ráno a odpoledne deštivo, mraky, oblačno anebo zataženo. K večeru na Moravě může oblačnosti ubývat, denní teploty 13 až 17. A co víkend? Zítra z rána možné mlhy, přes den polojasno anebo oblačno, sobotní teploty kolem 21 stupňů, v neděli zataženo, teploty kolem 20.
0: Doprava.
3: Díky dnešnímu dešti zjistíme, jestli nám bezchybně fungují stěrače v autech. Pokud dělají šmouhy, je na čase stěrače vyměnit. Někomu klidně vydrží 2-3 roky, někdo je musí měnit po 6 měsících. Jak to máte vy? Pozor, dneska na dálnici z Olomouce na Lipník 283. až 295. kilometr tady silničáři čistí vozovku a nehoda dvou osobáků je nedaleko Olomouce, Dub nad Moravou, ulice Tovačovská. Opatrně projedeme.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Posloucháte svoje oblíbené rádio. To největší ranní šílenství je oficiálně za námi. Hezké dopoledne. Je čas přehodit výhybku do pohodovějšího tempa. Máme před sebou skvělý den, protože je pátek. Užívejte si s námi každou minutu na naší vlně.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
14: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
20: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
21: Fitnessáci, pozor! Pozor. Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
22: Skyrock.

Johana Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: dopoledne frčí dál a my vás samozřejmě nenecháme bez informací. Ještě před celou nás čeká kompletní servis. Mrkneme na to, co se děje v regionu, jaké nás čeká počasí a jak to vypadá na cestách, abychom dojeli všude včas a v pohodě. Ladit dál se vyplatí.
1: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
8: U Bivoje všechno je.
4: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční akce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberg a jeho šternberské slavnosti a akce Homo Historic. Více na akcehomo.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

Ostravsko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
0: Sport.
2: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude dnes super den po škole, po práci, na odpočinek doma s dětmi, u karet, deskovek, herních konzolí, nebo s nimi postavíme bunkr v pokojičku. Ráno a odpoledne deštivo, taky mraky, oblačno anebo zataženo, k večeru na Moravě může oblačnosti ubývat. Denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A co víkend? Sobotní teploty kolem 21 stupňů, polojasno anebo oblačno, v neděli zataženo a teploty kolem 20.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomoucka pro vás právě teď. Pěkné páteční dopoledne. V Olomouci nehoda osobáku a nákladňáku na Velkomoravské mezi Lidlem a základní školou Holečkova a nedaleko Olomouce nehoda dvou osobáků se ještě stále vyšetřuje v Dubu nad Moravou za lékárnou na Tovačovské. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: osobnosti kraje. Povídáme si s Miroslavem Janoškem. Miroslave, jak je to v Olomouci s amatérským sportem?
1: Myslím si, že možností je v Olomouci pro nadšené amatérské sportovce mnoho. Patří mezi ně a vím, že náročnější to vždy bývá s týmovými sporty. V Olomouci se mi ale podařilo přidat ke skvělé partě amatérských hokejistů z týmu Milo Olomouc. Tým funguje už snad 20 let a je super, že se mladí hráči jako já mohou připojit k týmu. Stejnou radost mám z možnosti hrát za svůj tým Střelecká bouře ve třetí lize Malé Kopané. V minulém roce jsme postoupili ze čtvrté ligy a moc rádi bychom letos zase postoupili o ligu výš. Olomouc je podle mě město amatérského sportu a já mám z toho velkou radost.
0: Říká Miroslav Janošek. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: přejeme vám krásný páteční den a děkujeme, že posloucháte naše rádio. Pracovní týden jde do finále, září hřeje a před námi je víkend. Přemýšlíte, kam vyrazit za zážitky nebo kulturou? Za chvíli vám nabídneme výběr těch nejlepších tipů. Užijte si dopoledne a zůstaňte s námi.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
2: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
3: Mlsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mlso.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland-Extra.cz. Kaufland.
15: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
17: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Jsme vaše věrné Moravské rádio a víme, kam vyrazit, také v pátek anebo o víkendu. Olomoucký letňák chystá na dnešek večer u velkého táboráku. Zaspíváme si u ohně s kytarou. Vemte kamarády i rodinku. Kytarovka v letňáku dnes od 19 hodin. A v sobotu se na tomtéž místě budou promítat Bardotky. Je to osvěžující letní komedie. Ve velkém Týnci naše děti už zítra v sobotu čeká pohádková cesta k zámku. Potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec, pohádková cesta k zámku zítra mezi 12. a 17. V sobotu bude také Bohuňovický gulášfest. Oficiální zahájení ve 14 hodin. Kromě nejlepšího guláše bude i country muzika, rockové revivaly, parkour a majoretky. V Náměšti se s naším rádiem uvidíte zítra 12. září. Budou dožínky Olomouckého kraje, farmářský trh i program pro děti. Hlavní hudební hvězdou letošního ročníku bude slovenská kapela Iné kafe. I na to se těšíme. A ještě jedna pozvánka na zítřek. V sobotu letecký den v Šumperku. Slavíme 80 let od založení zdejšího aeroklubu a setkáme se přímo na šumperském letišti. O víkendu to bude lítat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
6: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
7: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
6: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: krásné dopoledne a velký dík, že jste u svých přijímačů. Pátek si žádá skvělé nápady. Připravili jsme pro vás nálož praktických rad a vychytávek, které vám ulehčí den. Hoďte starosti za hlavu, užijte si slunečnou jízdu k víkendu a poslouchejte dál, hrajeme vám samé hity.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Klíče mám, světla jsou

0: Ty, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Mami, co jsme vyhráli?
7: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
8: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

Johana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Ranní styl na Skyroku.
1: Z banky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u Kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
9: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Skyrock. Skyrock. Domů, do práce i do auta.
19: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Eremburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
2: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
3: Kroměříž aktuálně.
1: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin. Počasí.
4: Víme, jak bude, a taky víme, že tenhle ten týden je vážně pestrý a rozmanitý. Měli jsme tu tropické třicítky, dneska je to spíš pošmourný podzim s občasným deštěm a o víkendu nás čeká klasické babí léto. Během dne bude většinou polojasno se sluníčkem a k tomu 20 až 24 stupňů. Ale pozor, v sobotu po ránu si bereme mikinu anebo svetr, protože teploty budou jenom kolem plus šestky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady i díky tomu, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě Svobody, u soudu. Strážníci s radarem jsou pak na Olomoucku, například na Lidické v Nemilanech a rychlost měří i v Nedvězí na Jilemnického. A hlídku můžeme teď potkat i v Hranicích na Olomoucké. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Přejeme pohodový pátek a děkujeme za vaši věrnost na našich vlnách. Polední slunce příjemně hřeje. Víte, kdo má dnes 11. září svátek nebo čím je dnešek výjimečný? Zákulisí z kalendáře vám prozradíme už za chvíli. Dobrou chuť k obědu a užívejte si příchod víkendu.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
11: U Bivoje všechno je.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
15: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
16: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
17: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pátek 11. září. Dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrtstoletí.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost. Zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den stlaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu? Tady

0: Počúvajte dnes
1: všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Pivovar Jadrníček Náměština Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník. Sport. Tenistka Katka Siňáková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál proměnlivo, občas i s deštěm a teploty většinou pod 20. To se ale změní o víkendu. Čekáme totiž polojasno se sluníčkem a na teploměru nejčastěji 20 až 24 stupňů. Ale pozor, připravíme se taky na hodně chladné sobotní ráno, kdy bude místy jenom plus 6.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je Miroslav Janošek. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu.

0: krásné páteční odpoledne. Děkujeme, že trávíte dnešní den s námi. Víkendová atmosféra je ve vzduchu a my vám ji zpříjemníme skvělým povídáním. Za malou chvíli nabídneme rozhovor se zajímavým hostem, který vás nabije inspirací. Přejeme vám pohodu a nálož skvělé muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Malosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
9: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
10: Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
13: Na kráji zamíchej, ochotnej, jau, jau, jau.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Skyrock.
18: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: 4 skvělí finalisté, 1 pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
6: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
5: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: a Maronto.
1: Vítaš a ty tvoje křídla, otíraj se od křídlení místa.
2: Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
0: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
2: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
0: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
2: Těšíme se na vás.
0: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
9: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
0: Sport.
2: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na teploměru dneska odpoledne maximálně 18 stupňů, na Moravě dál spíš proměnlivá oblačnost a sem tam přehánky. Pokud by někde bylo víc deštivo, může být pocitově jenom 12-13. Ovšem na víkend se to zlepší, čekáme hlavně sluníčko a k tomu zhruba 20 až 24 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bychom měli dodržovat povolenou rychlost všude, i na Olomoucku. Dneska máme strážníky s radarem v Nemilanech na Lidické a měří taky v Nedvězí na Jilemnického. Jinak nehodu máme hlášenou nad Šternberkem na trase Nové Dvorce, Horní Loděnice a bouráme taky v Bruntále na ulici Ruská. Tady je to ťukanec dvou osobáků. Jsme rádi, že taky na cestách ladíte naše rádio, tak dobře dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Přejeme skvělé odpoledne a děkujeme za přízeň. Dnes je pátek a my víme, čím žije náš kraj. Za okamžik otevřeme přehled nejzajímavějších témat z regionálních webů. Bude to chytlavé. Přejeme vám radostný zbytek pracovní doby, hezké počasí a hladký dojezd do víkendu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 79.

0: Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla? Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město.kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
8: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
9: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
0: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
5: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rockový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Kdo jede do Šternberka, dejte si pozor na dopravní omezení. Začínají už dnes v souvislosti s programem víkendových závodů Ecce Homo Historic a místním slavnostem. Centrum města bude pro dopravu zavřené. Počítejte s objížďkami.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jdeme do Šumperka. Chystaná stavební oprava lávky v Uničovské ulici omezí asi na 15 dní chodce a cyklisty v období mezi 14. zářím a 31. říjnem. Po dobu uzavírky to bude prozatímní koridor podél silnice 446.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Demolice vyhořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončila. 100-tunový bagr strhl poslední část objektu. Na místě zůstalo 140 tisíc tun suti. Bourání začalo 7. srpna a na závěr se několik pater sesunulo samo. Odvoz obří hromady suti ze zlínského areálu začne po výběru firmy do konce září, píše ČTK. Příčinu červencového požáru v areálu, který budovu zničil, policisté stále zjišťují s hasičskými vyšetřovateli.
0: Sport.
1: A je tu atletický šampionát pro světovou elitu. V první den nového ultimátního mistrovství v Budapešti se představí i dva čeští reprezentanti. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lu Manuel bude usilovat o postup do finále běhu po 7:30 večer a boj o medaile čeká kladiváře Myslivčuka už před 7:30.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, a taky víme, že tenhle ten týden je vážně pestrý a rozmanitý. Měli jsme tu tropické třicítky, dneska je to spíš pošmoudný podzim s občasným deštěm a o víkendu nás čeká klasické babí léto. Během dne bude většinou polojasno se sluníčkem a k tomu 20 až 24 stupňů. Ale pozor, v sobotu po ránu si bereme mikinu anebo svetr, protože teploty budou jenom kolem plus šestky.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že silnější provoz máme v Olomouci hned na několika místech, například na Velkomoravské kosmonautů 17. listopadu, taky na třídě Svobody a na Brněnské. Kolony se nám průběžně tvoří na Hodolanské, na Pavlovické a nebo taky na Ferstrově. Jinak máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Tovární, kousek od autobusáku, taky v Topolanech na té křižovatce u svatého Jana, anebo na D1 na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. Na cestách si rozhodně dávejte pozor a my už jedeme dál.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nádherné odpoledne. Moc děkujeme, že jste s námi. Práce končí a před námi je volno. Aby byl váš víkend dokonalý, přinášíme čerstvou porci tipů na parádní akce pod širým nebem. Ať už plánujete relax nebo zábavu, u nás najdete inspiraci.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den.

0: Sme vaše verné Moravské rádio a víme, kam vyrazit, také v pátek anebo o víkendu. Olomoucký letňák chystá na dnešek večer u velkého táboráku. Zaspíváme si u ohně s kytarou. Vemte kamarády i rodinku. Kytarovka v letňáku dnes od 19 hodin. A v sobotu se na tomtéž místě budou promítat Bardotky. Je to osvěžující letní komedie. Ve velkém Týnci naše děti už zítra v sobotu čeká pohádková cesta k zámku. Potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec, pohádková cesta k zámku zítra mezi 12. a 17. V sobotu bude také Bohuňovický gulášfest, oficiální zahájení ve 14 hodin. Kromě nejlepšího guláše bude i country muzika, rockové revivaly, parkour a majoretky. V Náměšti se s naším rádiem uvidíte zítra, 12. září, budou dožínky Olomouckého kraje, farmářský trh i program pro děti. Hlavní hudební hvězdou letošního ročníku bude slovenská kapela Iné kafe, i na to se těšíme. A ještě jedna pozvánka na zítřek. V sobotu letecký den v Šumperku. Slavíme 80 let od založení zdejšího aeroklubu a setkáme se přímo na šumperském letišti. O víkendu to bude lítat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
8: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
11: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
2: To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy? Nové bydlení vzniká v Olomouci. Město staví nový bytový dům na Janského ulici za téměř 187 milionů korun. Má být hotový v roce 2028. Nabídne 29 městských bytů a zázemí také rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebytek 2 miliardy korun v hospodaření Olomouckého kraje. Příjmy kraje letos do června činily 16 miliard a výdaje 14. Ukazuje to zpráva o hospodaření kraje s tím, že vysoký přebytek je způsobený časem mezi přijetím a čerpáním financí. Fasádu v havarijním stavu má městský dům v Přerově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Město proto nechá za více než 1,5 milionu korun zeď zabezpečit. Jde o opatření k zamezení dalšímu poškozování. V dubnu 2027 pak začne obnova fasády. Nové bydlení pro seniory vznikne ve Valašském Meziříčí. Město připravuje projekt pro vznik bytového domu v Tylově ulici. Stavba za 200 milionů korun naváže na městský penzion. Projekt a stavební povolení mají být hotové příští rok, píše Deník.
1: Sport.
3: Tenistka Katka Siniaková se dnes pokusí získat druhý deblový titul na Grand Slamu US Open. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále 4 hry proti americkému páru Montgomeryová-Krugerová. Zápas začíná v 18 hodin našeho času.
0: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Počasí.
4: Pomalé ustávání pátečního deště, podvečer ale chladný s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Sobotní ráno nám prožené faldy. Na Moravě si příroda vymínila ranní podzimní sprchu, chladu a teploty klesnou k pouhým 5 stupňů Celsia. Než vyrazíte pro čerstvé pečivo, určitě zvažte vytažení teplejších ponožek a kapuce. Během dne se obloha protrhá, sluníčko se opře do nás všech. Odpolední rtuť teploměru vyšplhá k luxusním 23 stupňům Celsia. Víme, jak bude dneska déšť, zítra už to bude polojasné, teploty max do 25.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
4: Máme pro vás čerstvé zprávy z cest. Za Olomouckou v Prostějově počítejte s dopravní nehodou. Bouračku dvou osobáku hlásíte v Poličce z ulice Družstevní a v Černé hoře na Brněnské. V obou případech projedete se zvýšenou opatrností. Morkovice Slížany, tady probíhá slovácká rally, takže v okolí servisní zóny očekávejte hustý provoz. Odstavená auta na Krajnici stojí na D1 před exitem Mořice, ve Zlíně v ulicích Mezilesí a na Třídě 3. května. Policejní hlídky potkáte v Březové nad Svitavou, na D1 na exitu Přerov, na D35 za Křelovem a v Olomouci stojí na Brněnské a taky na Ferstrovce. Pozor, ve Šternerku dopravní omezení, EC, Homo, Historik. Podrobnosti a uzavírky na report.cz. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz
1: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s Miroslavem Janoškem. Miroslave, jak je to v Olomouci s amatérským sportem?
1: Myslím si, že možností je v Olomouci pro nadšené amatérské sportovce mnoho. Patří mezi ně a vím, že náročnější to vždy bývá s týmovými sporty. V Olomouci se mi ale podařilo přidat ke skvělé partě amatérských hokejistů z týmu Milo Olomouc. Tým funguje už snad 20 let a je super, že se mladí hráči jako já mohou připojit k týmu. Stejnou radost mám z možnosti hrát za svůj tým Střelecká bouře ve třetí lize Malé Kopané. V minulém roce jsme postoupili ze čtvrté ligy a moc rádi bychom letos zase postoupili o ligu výš. Olomouc je podle mě město amatérského sportu a já mám z toho velkou radost.
0: Říká Miroslav Janošek. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz. Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: přejeme pohodové odpoledne a děkujeme za poslech. Den utíká, odpolední slunce příjemně hřeje a my máme další nálož praktického servisu. Chystáte se na víkendové cestování? Za chvíli přineseme skvělé tipy a vychytávky. Mějte krásný čas a užívejte si pohodovou atmosféru.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
13: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Lenky nám do rádia přišel e-mail s předmětem, cituju, podvodníci už chystají Vánoce a tohle varování jednoduše musíme poslat dál. Na internetu na nás blikají obří slevy a nabídky, které vypadají jako od známých e-shopů. Jenomže podvodníci dokážou jejich stránky velmi věrně napodobit. Někdy stačí jediné pozměněné písmenko v internetové adrese a nakupujeme úplně někde jinde, než si myslíme. Při placení potom můžeme podvodníkům předat údaje k našim kartám nebo k internetovému bankovnictví a přijdeme o prachy. Proto cenu srovnejme, zkontrolujme přesnou adresu obchodu i jeho recenze a na podezřelé odkazy v e-mailech raději neklikejme. Nejlepší dárek pro podvodníky jsou naše údaje. Tak jim je letos nedáme. Domluveno?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
12: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Skyrock. Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Kdo jede okolo Olomouce, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v okolních městských čtvrtích hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na ulici Lidická v Nemilanech a na Jilemnického v Nedvězí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Spor o plánovaný větrný park se rozhořel v okolí Moravské Třebové. Plánuje se tu vznik 6 250 metrů vysokých větrných elektráren. Investor slibuje čistou energii, naopak piloti z blízkého letiště mají obavy z nebezpečí pro letadla, píše o tom Deník. Celý projekt je v současné době v přípravě. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Klesá počet obyvatel České republiky. Počet v prvním pololetí klesl asi o 12 tisíc lidí na cirka 10 milionů 903 tisíce. Za poklesem podle Českého statistického úřadu stojí přirozený úbytek i nižší porodnost. V Česku se totiž narodilo jen 36,5 tisíce dětí. Přírůstek ze zahraničního přistěhování dosáhl v Česku 9 tisíc obyvatel. Úřad taky zjistil, že se lidé více berou. Jen v červnu lidé v České republice uzavřeli celkem 9,5 tisíce sňatků. Nejvíc za měsíc za poslední 4 roky.
0: Sport.
1: 4 dny, 4 starty a 4 tituly mistra Evropy. Plavecký přeborník David Kratochvíl předvádí na evropském šampionátu v paraplavání hvězdné výkony. Titul včera dobil v polohovce na 200 metrů a předtím ve volné 50, ve stovce motýlkem a ve volné 400.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víkend je tu, počasí pro nás chystá pořádně pestrou jízdu. V sobotu ráno nás čeká chladné podzimní přivítání. Teploty spadnou klidně k 5 stupňům Celsia. Během dne se sluníčko opře do krajiny a v neděli to bude podobné. Naměříme skoro letních 25 stupňů Celsia. Večer přijdou dešťové mraky. Víkend, tedy v podstatě polojasno, moc pěkně. V noci a ráno zima, v neděli večer přijde dešť.
0: Doprava.
3: Je toho hodně, jdeme na to. D35 ve směru na Mohelnici a Hradec Králové se za exitem Mladeč střetla dodávka s osobním autem. Pravý pruh neprůjezdný, tvoří se kolony na místě policie. Nehoda u Zbraslavce na cestě z Kunštátu. Zpomalte. Bouralo se v hranicích v ulici Mostní. Policejní hlídky na D1 za exitem Lipník nad Bečvou Loučka, na exitu Kojetín i na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. Hlídka měří v Ohrozimi na D55 mezi exity Hulín Výchov a Majáčky jste viděli na exitu Otrokovice Sever. Přímo v Olomouci se zdržíte přes 15 minut na Ferstrovce ve směru na Pašskou a kolem 10 minut si počkáte na 17. listopadu. D1 před exitem Mořice ve směru na Brno. Stávku je odstavené osobní auto. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, projížděj se s opatrností. Další odstavené auto je na D1 za exitem Vyškov Západ. Opatrně a dobře dojeďte.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Krásné pozdní odpoledne. Víte, jaké události se vážou k dnešnímu dni? Připravili jsme nejzajímavější střípky z kalendáře, které vás pobaví. Přejeme příjemný relax a pořádnou nálož muziky.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, co jsme vyhráli?
1: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
8: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
7: Živě a naplno to rozbalí slovenští jinými slovami. Dnes

0: je tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Rádio Hana, Skyrock.
4: Skyrock.
5: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší roku.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři pátek 11. září. Dnes si připomínáme smutné 25. výročí teroristických útoků na Světové obchodní centrum v New Yorku. Je to přesně čtvrt století.
2: Teroristé zaútočili na Spojené státy, napadli Washington a New York.
3: Česká armáda vyhlásila pohotovost, zpřísňují se bezpečnostní opatření.
1: Narozeniny slaví zpěvák Moby, norský DJ Kygo a kulatých 50 má český automobilový závodník Tomáš Enge. Znáte pořekadlo, jak si kdo ustele, tak si taky lehne? Dnes je oficiální den slaní postele a svátek slaví každý Denis a každá Denisa. A my pro vás máme dnešní originální sváteční hymnu. Jste připraveni? Tohle jsme vytvořili pro vás.
4: Denisové, Denisy, těšíte se na sváteční hymnu?

0: počujte dnes
1: všechno nejlepší.
2: Skyrock kalendárium.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Leno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
8: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Erenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
2: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
3: Kroměříž aktuálně.
1: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos se zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Béčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin. Počasí.
4: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si užijeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet. Doprava. Nehody, policejní hlídky plus odstavená auta, víme všechno, dopravní zprávy odsud jsou tady. U Mostkovic počítejte s překážkou po srážce dvou osobních aut. Srážka dvou aut omezuje taky provoz před Zbraslavicemi. U Křtin narazila dodávka do svodidel, u Laškova havaroval osobák. V Ústopečích nad Bečvou probíhá úklid silnice po střetu auta se zvěří. Dálnice D35 odstavené auto, D55 u exitu Hulín leží nějaká krabička na silnici. No a předmět na silnici je hlášen taky v Dolním Žlebu. Policejní hlídka aktuálně mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na D1 a stojí taky na exitu Kroměříž západ. Dobře dojeďte.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčku 18. a 19. září v náměšti na Hané.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
5: U Bivoje všechno je.
6: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
8: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotely i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem Hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vín, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
11: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Erembургová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
3: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
2: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
4: Kroměříž aktuálně.
2: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
2: První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Bčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin.
0: Počasí.
5: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
0: Počasí.
5: Pomalé ustávání pátečního deště, podvečer ale chladný s teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Sobotní ráno nám prožené faldy. Na Moravě si příroda vymínila ranní podzimní sprchu chladu a teploty klesnou k pouhým 5 stupňům Celsia. Než vyrazíte pro čerstvé pečivo, určitě zvažte vytažení teplejších ponožek a kapuce. Během dne se obloha protrhá, sluníčko se opře do nás všech. Odpolední rtuť teploměru vyšplhá k luxusním 23 stupňům Celsia. Víme, jak bude, dneska déšť, zítra už to bude polojasné, teploty max do 25.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: Nádherný páteční večer, děkujeme za poslech. Víkend je v plném proudu a my pro vás máme ještě jeden přehled. Podíváme se na to, jaké zprávy a kuriozity dnes nejvíce rezonovaly na regionálních webech. Přejeme báječný start volných dnů a nejlepší muziku.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz
7: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Tak co, taky máte doma nekonečnou zásobu švestek a už vás nebaví dělat jen švestkové knedlíky anebo povidla? Report.cz přináší další tipy na vynikající švestkové recepty. Olomoucké divadlo Tramtárie zahájí sezonu ještě ve Slovanském domě, ale v lednu už se přestěhuje do Hanáckých kasáren. Další podrobnosti k tomu má Olomouc.cz. A zdravíme také Kroměříž. Město slavnostně otevřelo pavilon na Barborce, kde odlehčí lidem, kteří pečují o své blízké. Co všechno se tu opravilo a vybudovalo, o tom píše web město.kroměříž.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání prvního kola Maxa ligy HC Zubr Přerov AZ Havířov na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Haná Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Haná Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 11. září. Dnes se nevyhneme připomínce smutných událostí v Americe.
2: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
1: Pokračujeme 11. zářím 1987 u nás doma. Vychází první číslo tehdy samizdatových Lidových novin. Do něho přispěla i řada významných jmén: Václav Havel, Jiří Dienstbier, Jiří Ruml nebo Miloš Zeman. I když s ním autoři nebyli spokojeni, u čtenářů si získal oblibu a kopírováním rozmnožili jeho počet na 10 000 výtisků proti původně vydaným 300 kusům. V té době legenda českého herectví Pavel Landovský působí v emigraci v sousedním Rakousku. Narodil se 11. září 1936 a opouští nás 10. října 2014. Z jeho filmů připomínám Ostře sledované vlaky, Markéta Lazarová nebo Černí baroni.
3: Bože můj, oni mi tu najebu.
4: Toto jsem ještě nezažil. Kefalí, zeme gulu, budete rypákom ryť. Jako červená myš.
1: Na závěr jdeme za britskými alternativními rockery Coldplay. Slaví jejich kytarista a spoluzakladatel Johnny Buckland. Z tvorby si vzpomeneme jejich nejúspěšnější čtvrté album Viva La Vida All Death and All His Friends z roku 2008, produkované vyhlasným Brianem Enem. Za něj mají i několik cen Grammy. Zítra přinášíme další perličky, nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Víte, o jakém místě, o jakém objektu mluvíme? Je to objekt, který odolává nejdrsnějším klimatickým podmínkám v Česku. Pravidelně ho bičuje silný vítr, mráz, sníh a teď potřebuje pořádnou opravu. Mluvíme o vysílači na pradědu. Teď si řekneme, co má společného praděd a zaoceánské lodě. Zatím si tipněte. V našem vysílání je technik Michal Kozák. Michale, z vyhlídky na pradědu už jste odstranili zrezivělé plechy. Proč některé části korodovaly rychleji než jiné?
2: Celkově prorezavilých bylo tak 20%. My jsme zjistili při té demontáži, že se použili plechy různých tlouštěk.
1: Plechy se neměnily od výstavby vysílače v 70. letech. Nové plechy mají vydržet více a tohle je odpověď právě na otázku s loděmi.
2: Celá kabina se bude natírat speciálními barvami, které se používají na zaoceánských lodích.
1: Pokud se na pradět chystáte, hotel i restaurace jsou v provozu, ale nahoru na výhlídku se kvůli opravám nedostaneme. Potvrzuje provozní Tomáš Hrazděl.
3: V rámci toho pobytu tady to mají jako zdarma vlastně vstup lidé na tu rozhlednu a spoustu lidí jezdí za tímto zážitkem, že chtějí prostě vidět výjet na ty oblaka a bohužel to teď nejde, takže i dochází k rušení asi třetiny rezervací.
1: Děkujeme za info, hotovo má být na vysílači na pradědu v polovině října a kdy se znovu na výhlídku podíváme, záleží na počasí. Celá reportáž je na Facebooku Událostí Ostrava. Jsme vaše Moravské rádio a víme, co se tu děje.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, už funguje nová světelná křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgová a vrací se sem běžný provoz. Nové semafory jsou napojené na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími křižovatkami.
2: Součástí úpravy bylo vybudování nových přechodů pro chodce a s tím související nutné doplnění světelného signalizačního zařízení. Přibyla také cyklostezka a chodník. Díky tomu mohou lidé bezpečněji překonávat Pražskou ulici, která je v tomto úseku zatížena intenzivní automobilovou dopravou. Nové semafory jsou navíc napojeny na systém řízení dopravy a umožní koordinaci s dalšími světelnými křižovatkami ve městě.
1: Doplňuje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
3: Kroměříž aktuálně.
1: Po novém budeme jezdit v Třasoňově ulici v Kroměříži. Radnice do konce září zahájí její velkou opravu za téměř 5 milionů korun. Rekonstrukce 240 metrů dlouhého úseku bude hotová nejpozději do půlky prosince. 1368 dopravních nehod s motorkou. Uplynulé letní prázdniny v České republice byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Při těchto více než 13 nehodách s jejich účastí zemřelo 32 lidí. Je to o 9 obětí více než během loňských prázdnin. Jak informuje policie, počet nehod motocyklů v Česku vzrostl za 5 let téměř o 2/5. Samotní motorkáři přitom letos zavinili více než 60% všech kolizí, kterých se o prázdninách účastnili, píší o tom Novinky.cz. Sport. První domácí utkání v novém ročníku hokejové první ligy mají před sebou přerovští Zubři. Po venkovní prohře s Béčkem Pardubic vyzvou tentokrát na svém ledě Havířov a budou usilovat o první body do tabulky v sobotu od 17 hodin. Počasí.
4: Startuje víkend, přejeme vám samo sebou ten nejlepší odpočinek. Sobotní ráno může být chladné, teploty kolem 5 stupňů Celsia. Odpoledne nám to příroda vynahradí. Teploměry ukážou v sobotu příjemných 18 až 23. Neděle nabídne parádní kontrast. Na jihu Moravy si bužujeme parádní 25, jinde tak kolem 22, 23 stupňů. Od západu odpoledne a večer přijdou další dešťové přehánky. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 25 stupňů Celsia. Noční a ranní zimenkou, v neděli večer pak bude pršet.
5: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 12. září, hezký den se Skyrokem. Dnes si připomeneme vydání hned tří výrazných rockových desek. Tou první je Pump od Aerosmith z roku 89. Na Skyroku vám z ní hrajeme song Janie's Got a Gun, za kterou kapela obdržela svou první cenu Grammy. Pokračujeme za Black Keys do roku 2006, kdy vychází jejich dílo Magic Potion. Syrový garážový blues rock si získal příznivce po celém světě a my vám z této desky hrajeme songy jako Give Your Heart Away nebo Black Door. Nejmladší z tohoto mini výčtu je album kapely Metallica z roku 2008 Death Magnetic. Poprvé na něm účinkuje basista Robert Trujillo a skupina v souvislosti s ním dostává tři ceny Grammy. Z tracklistu desky si vzpomeňme epický song Day That Never Comes. Mnozí z vás k němu jistě viděli výpravný videoklip s válečnou tématikou. 12. září 1958 se děje ve světě techniky revoluční událost. Významný americký elektroinženýr Jack Kilby předvádí vedení a kolegům ze společnosti Texas Instruments svůj objev, a to integrovaný obvod. Tato tehdy malá skleněná destička s nedbale přilepeným plátkem germánia, na němž se nacházel jednoduchý oscilátor, znamená mezník ve vývoji techniky. O rok později, v roce 1959, se děje milník v kosmickém prostoru. Startuje sonda Luna 2 ze sovětského kosmodromu Baikonur a za pár hodin je prvním lidským výtvorem na měsíci. Nezvoní vám náhodou mobil? Ten první v České republice zvoní 12. září 1991, kdy je spuštěna první, ještě analogová, mobilní síť Eurotel. Zítra opět brouzdáme dějinami. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.